0: Danielo. Hej. Danielo.
1: Što je zala?
0: Se jo naraz doprózno wudźěrał. Wšo porjadku?
1: Myslach jenož na to, kak je łuka přeco cyle dokładne dłomětła. Dło zawostaj
2: preni začiš. Won wita hosći išće před domjacimi.
1: Ona usto praješe.
0: Wupada tež kaž wulizane. Hač runeš wona južno poutra mesaca vjace mjetva nije. Jo je tak čišo. Cele nezvučene. Dež to z mjestom přirunuju.
1: Tak mirne drie nevostane, dež znamaj v přichodže zase živene začenje. Nebych se jednož myslil, co to tak spěšne přinže.
0: Nezabuč. Zo je so vaša vouka veseliva, zo chceš státok přeuzač. A zo nima so předač.
1: Máš pravě. Nětko pak daj na ju dále hič. Dě jsme stejel vás tavoj?
0: Ty miniš, předač se Sonič započal? Bych moj při fasádě. A ta je v poriadku. Samobrožně a konec jo preky do štere vupadatej. To môže svojo konia potom k jutram doma steo mieč. A ja môa si v nich svoj závod zamestnič. Dež tak daleko bude.
1: Do to zmejemo pak nucka ešte. Kuskneš to činenio.
0: Da môžemo tle nedo nucka dále činič. Dež je jo vonka všo okej.
1: Tada, tu je kluč. Sesam, otvori se.
0: Tu ta vojn. Jo přeco ještě je. Hač runeš, že na jo poutra měsaca nichtu věce nebydli.
1: Hej, to je vojnče čatstvo. Vůbuča ve mně, jenož najlepše dopomnenki. Nemůžu ani rec, što to je.
0: To dresu let džesatky živenja a stavuj znu, moj ljube.
1: Boju so za mua so to zubič, když domske ponovi moj.
0: Vojn buđe so zminič, ale nic zubič. Tola zatom tež stavuj znu steja. Nova vojn nebuđe potom snač vjace dječatstvo rikač. Ale za to... Doma. Tam. Gdzieś pödli moj.
1: Sprawdu prajne se na to samo wieselu. Nie musisz cywa oczaknąć, za co sem przyczanić. Za co mnie z przyczelemi być. Tu swoje towarstwa mieć. Nic kóżdu akcju z daliny odwosować dobiać. Haj. Skończne za so serbska zromadność swojmi serbskimi bratrami.
0: Serbsze bracia a serbska zromadność? Kusk mnie zelo raczej nie by szkodziało. Ale krok po kroku, mój luby. Mamy tle na ju plan.
1: Haj, szakaj, nitka pak puj. Słyszuj, że nasze niebo w oku rec, że mamy nuc przyjdź, a nic w durach stać.
0: Haj, kaj wtedy, jako se mnie pryni raz ju sobą zał. Zobimy przedstaju. A jako tak daleko bije, są naraz precz był.
3: No, politaj skończny nuc, a nie daj taj so doło prosyć.
0: Kwalnie zo skrzyst. Krini, hakszo.
3: Ty se zawieszcie zala. No, rynie, za se skończny raz sobą przyjewa. Ja se Maria. Wokomik, dym se skrótka jeszcze rucy wutryć. Tu te zaczucze to la znaju? Pokaż raz proszę swoje ruce.
0: Radok, nini. Ma... Ale co dla...
3: Aj, woprodzie kamene česaka. Daj, kiesz kropavej ruce. Wiesz, nasz stary nanie nidy jako kieszka skale dziewo. Jeho ruce samo jeszcze hore wupadaszty. Gdyż nas dzieci jacał, je to było, każby rekcie nichtu spiskowy papieru policu jedzie. Ty so do dziewa chodzisz, to nie dom idziu. To budzi nasze molówteku si dadej litycz. Przyjdziesz jak bóle po moim niebo Francu. Ale praj raz, że da to nóc cała ostane.
0: Daniel jeszcze raz ka auče, dokoż je nieszto zabył.
3: Ach, pojru niż dale. Što da budzi moj tu durach stać, a na neho čakać. Sam wina, gdyż ci ju takle steja u ostaje. Pój, bytlinske jereny zatepene a blida kryte.
0: Nie wiem, jak je to wasza wołka činiwa, ale wy tutaj stwie, som so od prynjego dnia kajś doma czuła.
1: Hej, nasza wołka mi jeszcze wódźko za rumwę. A nimo to je smierć rada katalogach a czasopisach za meble listowała. Nie by to drżenie przydała, ale sem se wiesty, że jest se tam nieszto szkuli wotladała.
0: Stoś tyś przeco z toho ruma činimoj? Tutun kompi, wostanje.
1: Hej, wołka je jun tež lubowała. Najradšo je tu sydała, a trošku podrymała.
0: Tun však je tež idealne za čilvanje. Tajki mechki kaž je. Ach, bych se je na blaku vúsnuč moa. Hej, što da tu netko činiš?
1: Chcu příjemne sedzeć. A so tebi přitulič.
0: Da poju.
1: O čím ta přemysluješ?
0: Na jednom boku so mi bydlenska jara lubi, kajkaž je. Na tamnym boku pak zda so mi trošku mała byč. Přemysluju ko trošinu moje převamač. Snano tu k kuchni. To by šo vote vrivo.
1: Ne vím tak pravě. S činem u to rač. To je tohle dopines. A rum na koncu svoj vosebit raz ubi. Hej, dokada naraz tvoje poste po mojim kline počuja?
0: Sobi jest dokładna plana na poč podali. Ale taki mod v obseč ostatok, a však je za nich celo sexy. Ale vročo ke tým je. Večach modla, zo nevočakuje nas hodu nizdo, ale zo dobi moj trošku investovač.
1: Mech tajku... Ideju. A sem ju hižo raz rubje přeličil.
0: Če se ličil? Datla so ničo stač ne može.
1: No haj. Raz afektivne pad so tu je nošto najnuznišče na domskim čini moj.
0: Haj.
1: A tož bych se potom kredit zau?
0: Začo da trebaš kredit? Je li teko do kiže netuknie moj?
1: Nic tak nesčapna. S kreditom mu pomene spišne, lekarsku praksu tu nausivote rič. Rume votna ječ. Je vuhotovač. Sotre přista ič.
0: Če odla je nož sotru? Na koncu činjači hišče rjane voči. Da pak prošu tež jedno bratra, kiš mi přimi kota, dež raz v praksu nimo pšindu.
1: Dvo to tola nitko zceva njenže. Custy mi noš rec, so ne treba moj šop šes viacere leta votalokka činič. Movoj mene, abo bule, nedom sem přičanič.
0: Votom smojtlažno rečavoj. Krok po kroku, a nic všo naraz. Najutola ničo nehoni. Hevak mi však přeco povedaš, kak spokojom so runi, jako přista jeno leka. Máš dobrú mzdu a môžeš s dobom bez rizika a hospodárske zamovitosti raz ládač, kak tajka praksa bieži.
1: Ach, kajký riziko, da bych ako lekar tu na kraju mil, kajž brek, že bych u lekara tu trádali.
0: Sú ešte prijara bez starostne za samostatnosť, môj ľuby. A nimo to som tyž ja, so svojim aktuálnym závodom jara z Božuna. Váča me derie. Kolegojo so vúzačne raz cool, a nadavky nesu jenož kameno česarský štandard.
1: Nemyslíš, da se za nebychu tu tajku derie vukubanu myštaku, kaž tebe nedom zali?
0: Zabudžeš trie. so sem swoje wukubwanje skoro horje dała, predač nie sem k tebi do mesta přišła, so bych je tam zakončiła. Wiem jeszcze dokładnie, što je mi mój prynny szef jo we Łužice tedy przy pożadaniu rek. Nie myślę sobie, że je to dziwo za żonu, ale predač to by nikajko w Ukrajnika brać. Dokoż żano druho nie namakam, dam raczo tebi szansu. Ha!
1: Okej. Okay. To pak nima ničo z Łužicu činič. Tajke nešto moho so či mjestče tež stač.
0: Haj, moho, ale neje. Vorožel nem zdje, ani ne reči moj. A dobil si jiši kus nešto nadjevač. Predač možu so tu ze samostatnič.
1: Bytola tež kredica či moha.
0: Vulkotne! To nedam vobaj hubaske kredite votvačuje moj. A dokeže tak ani jiši fenka tyknu voj nes moj. Potom jo jenoš iše zadouži, vori moj.
1: A...
0: Ničo. A. Cem tež iše názornenia do svoje samostatnosti zbírač. A tež to, možu najlepje tam, kdež rune sem. Džeda moja sa hevak vo kamenočesarske dživa při restaurácie roda starač. Jo nause tváriš tola jenoš narovne kamenje a sviate kříže.
1: Je to nešto špatne?
0: Kusk, vostu dve. A prede však se pravi rek, so vele vo statusových symbolach nedžažu.
1: He, što má to šo netko ze statusovými symbolami činič?
0: Što da kříže na privátnych ležovnoščach hevak sú? Što štajky postají, čini nešto za to, kak ľudžo veusy na nieho ladaja, a pokaza, so môže si to dôlič. No, a tajce sú potom jo moji voni nadavky dávarjo.
1: Ach, přestajn! Aber sie schrätze bitte ich nascha woka taika. So je jenoš susodžic dla kříž před Tumským postajíč dala. Zabudžeš trez mamoj nitko tež taiki statusový symbol.
0: Vodaj prošu. Máš pravje. Voto však tež rune nenže. Smožno to la viacore ráze vo najo nauroč reča voj. Nevem čo da nitko zaso s tým přinžeš.
1: Wiesz też to. Zabudź to najlepiej zaso. Kajś prajne, to bieszak jeno sztajka idea. Co minisz? Jako przychodnie do kuchnie? Mi ceso koweja.
0: Czynisz kofi? Kajś wasza wówka?
1: Jak ta jej on czyniła?
0: Nie wiesz to? Je mi to raz na svečenu rekva, jako sem jej v kuchni vupomala.
3: Na každu šalku jednu žičku. A k tomu išče jednu za šmak.
1: Nesem žene vodce, vodce pomoč treba v kuchni. Byl neš tu jako malo pera husto při nebih, tež je nešto variva.
0: Byl. Nic bih.
1: Što?
0: Tež byl neš prajiš. Potom dobiš eu formu verba v uživač.
1: Jako kamene česaka nese rune von fachulča za serbštinu.
0: Ty tež nic. Ale všo jedne tež. Što myslíš vo kuchni?
1: Puh. Tudre dobim moj kus kjace činič. Najviace vico tu išče z džičacur dňu znaju.
0: Vieš to što? To přeostaju dosponje tebi. Jenož dokož na osobidlu nebudu naraz vúce varič započeč.
1: To je tež lepe tak.
0: Ej! Mi to tak jara faluje, kak se za čas studia za najo večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa zodživaš, ledma ešte k tomu přinžeš.
1: Ach, to dreze svojske praksu lipe nebude. Snano je na času, zoči termomix kupiu.
0: Što da to naraz dobi? Ledma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak, spiešne, moj ľube.
1: Nie, boju so jenož, so nebudžeš viace votedžena ničo práve jesť.
0: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vodne tak a tak ničo varič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
1: No, rune, von strove to nie.
0: To zaso spojibom načile vúrunam.
1: Daj si svodžeč. Naj. Přibyč při svojem napínacom dživé drevele nebudeš.
0: Bojš so, za moja rozlišč?
1: Nie, nic vopravdje. Dobju jenož na Luizu myslič. V tym videu, kotrž smy za skadževanku před 5 letami večeli, bila ona išče tajka švižna, a šikvana.
0: Okej. Nitko pak sem včipna.
1: A nitko je tajka nabubnena. Nimale dvulce tak široka.
0: Žone dre ne smedža toste byč, abo što?
1: Z lekarska vida ne by nikto pře toste byč smel.
0: Ne vorečuj so, moj ljube. Vy moj vobaj, zoruny jako lekar ne rečiš.
1: Nemožu si predstavić, za je Luisa jara zbožu nas aktualni situaciju.
0: Připosluchaš si tež raz, tož rečiš? Božič škece. Ale kaž ja ju znaju. Je dženca skere nespokojom s tym videom.
1: Dokež je račo tousta, hač švižna?
0: Zaklade nie. To vaš nosno vobraza dla, kotrž video transportuje. Šikvane studentki v rjanych, narodnych drastach smedža so smerč. A rejne rivač. Ale maja v pozadku vostač. V srečišču však stejači kadlojo. Všojedne, kak rozne a široke, a kaž nacionalistča nešto vo přichodže národa žuja. A ty přinžeš mi jo s nekajkým nerjadom vo svižnej a toustej Luize.
1: Netko to zaso přinže. No, ale jako Lukáš by so šun zjebane ču. Sľuby jej svieru? A hižo da so ona hič?
0: Da so hič? Wona chodzi na dziewo. Stara so wo dzieci, a ma też jeszcze z Lukaszom hołborski baby na starości, gdzie so za filmu a serbstwo po świecie bruci. Miestem so wona doma wszo sama czyni. A snano, knieże lekarjo. Snano, zależy to też na tym, so miesze strotniske czerze przy samodroszi hadama. Ale nie, Luisa da so hicz, a mnie ta szpatne swietwo na bo Lukasza. Trudo sa vopravdje prašam, s kým svoje vožo djelu.
1: Prošu, Zala. Prošu, ne daj naju zaso na tutun puč vodpočič. Vieš to, da zaso prucuju. Ale dopomniš se na to, što si mi sama raz povedala. Zadubiš se jako žona vidame vodvučič podvolna byč. A k čemu hajrec, zo je to dolý proces, dokáž stejče staršie tak kubavoj a to váš nos, čo o tebe tak očakuje.
0: Što chceš mi s tom riec?
1: Zasum tyž Jana vieste vášne vodrost a zo dobiu si šelke vietce najprv raz vodvučič.
0: Ah!
1: Ej, što na to?
0: Chce sa hunie vúdspravnieč, zo by moh dále svinio byč. Se kubavne čvovek, vo tebe smiem tlakus nešto očakovač. Tyž nic vo tebe. Vodkoda hevak. A što se vam meniš za navijeste vašne votrost?
1: Dopomnu se na jedan večer jako dječo, tu v kuhni. To je celo dobro, jo. To bi naš djeti išče živo.
3: Ach, moj ljubi Danielo, pobrahu je prikiče nešto?
4: Nije, Vuka. Djet menje še za dobju jara spola tebje za porjadkom vladač. Tež však vún runie žane kvíle za to nima.
3: Seda sa tých muži převeli při pojncvahu?
4: Snano, ale by tež jara vostu dvo, što si povedali. Što da jo činíš, Vuka?
3: To tamne. Vopok vem, rum vem. Přeladam kvôdža, kač doby mi nešto boze zješč, predač vodbeži, tajke vece. A nama za mužami

tute swjate sčenjo, znamjenša jeho prěni dźěl, přednese so wěrjujem tež na swjedźenju Božeho čěła, wonka před wołtakom. Nie wiem, kak so ludźom při tym dźě. Čuja so narěčani? Woni su tola su přeprošenje sčěhowali. Nejsu zaso junu čimjenjeni, kociž nejsu přitomni, kociž su svojeho kneza, svoju wiru, svoju crkvi hižo opuštili, a svoje zbožo snano druže pytaja? Zrozumljivše buče nam přirunanje, gdyž je na nebeske kraljestvo počahujeme. Kralj wystawizny reprezentuje Boha. On přeprošuje kóždeho čłowjeka do jeho kraljestwa, zastupić a po swojej smrći svjedźeń wječného žiwjenja sobu svjećić. Při tym nie rozeznawa mjez tymi, kociž su z nim zwjazani, po takim, kiž su do njeho wierili, a tymi, kociž nemejachu abo nohcechu z Bohom ničo činić mieć. Na kóždym jednotliwe zaleži, hač přeprošenje přiwozmje, abo ne přiwozmje. Kóždy je swobodny w swoim rozsudźe. To po takim tež rěka, zo ma nimo nebjes, niž to być, gdzież móža či po swojej smrći živi być, kociž su Bože přeprošenje odpokazali. Tam doživja napřećivnosć nebjes, menujce egoizm, namoc, hidu a ničenje. Kaž kóžde přirunanje kromi tež tute, a to runje na tute městne. Nic bo je tón, kiž tych pokvosta, kociž nejsu jeho přeprošenju do nebe sčihovali, ale ľudžo sami so pokvostaja. Přetož nohcechu dže na tym městne byč, džež bo a s tym ľubošť kněži. Tuž dobja so s tym odnamakač, džež to napřečivne kněži. A to je hela. Hišće junu, bo nikoho dohele nestoči, čłowjek je, ki se přećivo Bohu a jeho kraljestvu přećivo nebesam rozsudži. Přivšim znemjenja, zo kralj abo s tym Jezus zvych a dobrych na hoščinu přinčta. Tole rozrisa so skvastne drastu, kotruž dostave Jezusovom času kóžde nakvas prošene při zastupje darmotne přepodatu. Sam pak z jeje přijećom zvúrazni, zmeju so po regulach svjedźenja. Todre one nohceše, kotrež nebi so kvastu drastu v oblek. Na nebe sa počahovane voznamenja to. Tež nechtu, kotrež je v svojim zemskim živjenju ulke zmelki skučiv, dostane od Boha přistup do nebes. Pod tem vumjenjenjom so nebeske pravidva v obkičbuje. A tute rekaja, zosobe nebesa všitko po ľubošći stava. Štiž po takim svoje neluboznošće spravne v obželnošći, gdyž v smrći před Boha stupi, smije so na nebeske hoščine v obželić. Štiž pa chce neluboznę vostać, a do nebe zastupić, tomu to bo zađeva. Přetož u nebe svjeđen v nebesach jenoš kazev, ale samo zničiv. Za čłowjeka, kotryž je čas živjenja zvybył, a chce tež po smrći zmy vostać, nie može w nebesach žadne miestno mieć. Wundrbi tam hič, gdzie so jako alternativa poskića dohele. Lube sotra, lubi bracia. Štož Jezus w swoim čirunanju z drastickimi słowami wyjasnia, je za vas a za mnie a za všech ľudí dobreje vole tež pozitívna povesť. On nám zaruča, zo smieme jako dobrý a zlý jednej v osobe k nemu přinč. Přetož nikto nie je jenož zvy, abo jenož dobre. Když pak v zetkaniu s Bohom svoje zve strony v obžilnoščime a so kvasnu drastu ľubošće v oblec dame, chce jo celé ľubi byč, přepoda nám Bo rade miestno v nebesach. Kak jane nebesa su, praj hižo profet Jezaja v dženstnišim čitanju. Knez vojsko vôtuje hošću na nevšelakorejších vínov a krutých tučných jedžov. Uzniči smrć navječne, a knjez Jahve zetrie, slze z kóždičkeho mezvoča.
To war znamenja, w nebesach namakaja jeho wobydlerjo wšitko, štož jim teje a jich zvesela, do teje miry, zo budu dospołnje zbožovni. A to, štož muło jich zbožu škodžeć, hižo ne eksistuje, přetož smerč a zhudoba, hida a zbožč su w nebesach ze všim drugim negativnym dospołnje zničene. Bo je sama lubošč. Tomu požunuj vas, Bovoc a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Biedl najenije a tuž chcemy nětko gratulować narodninarjam tydźenja.
1: Přejemy z Božo.
0: A náš prvni dženstniši narodninske postro tun zčelemy nětko do Wojerec. Tam minuce svědčeše štvortk Gabriela Linakova kulovate 70. narodniny. K tomu gratuluje jej župne předsedstvo Wojerowskeje župy na najwutrobnišo. Jako županka zasadžuje cywu moc za spěchowanie serbskosće w Wojerecach a w okolinie. Jako aktivna rejowarka čistkowskeje rejowanskeje skupiny tež zvonka Bužice Serbo reprezentuje, a při inscenaciji Kramata w čornym Gumcu stara so wo serbski podziel a zvučuje z rajerimi prawe wurekowanie. Tež při hotowaniu serbskeje narodnje drasty je jara aktivna a raje Wojerowske končenje wulku rolu. Gratuluje předsedstvo Wojerowskeje župy a přeje jeszcze dołą strowotu a mocy za dalsze spomóżne zhromadne dźěło. A nětko gratulujemy cyle wutrobnie Petri Wuščenskému k 8 a 70. narodninam, kotrež svědčeše do runia pjatk. Mirnemu a pilnemu nane a džede přeja gratulanča wiele strowoty, zboža a wesela za cywej bobriju. Su to manželska Hanka, Džoka Verena s Danielom, syn Michał s Kristinu, kaštěž nučki, Zara, Anika, Niko, Jan, Lina a Luisa. Domovinska skupina Pančice Kuko ta přeje dženca Krysče Šloserovi k 76. narodninam, kotrež je pjatk vosvědčiła, šitko dobre. Vosebě pak wězo, struotu a tež vosabinske deremeče.

0: RTB Serbski program. Powiedzci.
1: Pětk, so se pestčeli lětosne myta domovine a cesne známuška domovine ve Budyšenje. Ako ceni křivový zvězk znáte, so dostali ten raz to uznamjenjenje Barbara Felbarova z Komerova, kito ela z Hrošebuze.

0: W slednych tyźeniach ja była zawiść wasza pratia pona, Nicka. A jo to przecie jeszcze tak? Każ glidamy do garnie łóżycy, niskiery jo, Fabian Kaufjost, Arjan Rieda, nasze kukolskie kukowie Matej, zase wszakie temy przygotowane, a wierszom je, tam jo se wiele napszaru, wiele ruszowało.
1: Ty kukolskie kukowie.
2: Nuosci a sprytne guski z garnie łóżycy.
1: Tak, rednje veni spivaju, ved živa dva ta kupka Floppy Dolls a premiera jo bila ve Haslovje a to na jadnej neželi a neželu tareja ve Haslovje, Fabian, tam jo něco bylo.
2: Jo, to ordujem šauje nostalgijski, přetokaž ja som byl mlody, toga ja bila kuždu neželu reja Haslovje. Ano, te reje jsou věděn rědně, ale také burstaky a národné dny, jak můžeš svěšit.
1: Ta budešenská šula je svěšiva gano ten 80-letný jubileum. Věle gluky ještě raz, vědvo?
2: Jo, také věte mňo, jak jsem sam tam byl úknik.
1: Ale máme také dalšný veliký šulský jubileum a to z sebego nejo tak daleko vět budeš napřec.
2: Ve Radvorju a já by gronil nic 1000 let, ale na nejméně 100 100 let svěší ta Radborská šula. My gratulujeme ve tu čoby.
1: A zavěstčí jo teke nekotarem do čoby šel ten nový spiv, kterže jsou te budešenské nagrali a teke na YouTube vězjavili.
2: To musím gronit, že jsem bejně gardy na te ukniky, jak jsou tak fajn tu muziku naperali a tam ga jsou teke čochu starše pomagali, ale spívali a teke ten video k tomu navěrštili.

0: ten rědny hit su napěrali te muzikarje ved Kupki Astronaut.
1: A te su při tom wjeršenju widia teke měli bejnu gluku z wiedrom a to su měli ale teke te kučaki mogu gronić, a k s tymi koniecymi wezami abo zapsiegami su byli duce.
0: Wiecie, jak ciżasza, takich kuczów jo było we Krosčicach a tam to towarzystwo Cyrila a Metoda kuždolitne taku nabeżninu bebitujo a tam jo te żognowanie, a to jo naprzodu jadna riedna wiec, a szuzi pejsach su ben zase te kuče duce.
1: A widzisz te slidy na drogach.
0: Na drogu do Hodžija su se uperali te spivarki a spivarje ved Kora Budyšin.
1: My sme tam byli ze ženskej gromadze a mě jo se krádu spedovalo, co te su tam do programa zestajili, také riedne a také bejně neznáte štucky, riedne zestajone. Ta cerkwia jo była pełna, to chodził nie o każdy raz tak.
0: A nie o jeszcze dawno kęc z tymi nazemskimi koncertami, a skoro na każdym takim koncercie se zaspiewa wet Handrija Zielaria Havidžuli ptačata čaneč.
1: Na dolnoserskie jo to gaż beżemie taśki ksiedawaś?
0: No. Handri Zelo ved njom jo gano byl jadem přednosk ved Franca Šina a ved Mirka Šote.
1: Ten ga jo teke hodži u sobu spíval, ktož jo přauje sluchal, jo to slyšal, ale ten přednosk jo byl krádu zajmný, přeto tejstej se přiobrošilej tomu Lic Zelar jo teke nam dušu sam komponiroval te ved njogo znate spívania a melodie, abo Lic jo měl kroňme raz tak per pomecniku.
2: Ten věcor jo se mi jare lubil, ja som vece zgonila vo toho spiva Ljubka Lilija, a to jo deredla, co ga až ten slepjanski ľudový ansambl jo ten spiv čeci spiva.
0: A tebe teke skoro přeci spivaš svyšim, ale na nikotarach dniach veliše to nie tak.
1: To mož mieš pšauje, přeto gaž ja som na Kjarmuše, na Moravie. Tam jo u njamož slyšaš, rončka až tam teke bejne spívame. A ten cerkvine kor tam, ten jo časne spíval namše, ja som kšajžu mil ten mikrofon teke zašaltovane.

A my jako didaktikaje a pedagogi přewjezujemy młodych ludźi někotare lěta we wjelkim prěgujucy fazy jich žiwjenja a při tom žo teke we to, aby jich při uwijanju podpěrowali, aby mogali na końcu šulske kariery zagronić tož za siebie a za uchnicki proces a šukn dalšne rozsłużenia w żywieniu przełzeż, swojskie stojnišća uwijaš a zwuraznjaš a rownocasnie druge perspektywy a mienienia respektirowaš. A jo, w najlepszym parze se nam razio, aby jim nic jano wiedu sobu na drogu dali, ale teke naskošć, siebie wiedobnje a zamężność, aby samostatnie dali uwijali.

0: Beže słowo, na dźinsašnej nižli ma nadawku kupki serska namša farar na umienku Cyril Pech z Balinja.
1: Luba vesada přiradija. Pesel Pavol jo pisał list vesaže v městě Efezusu v Mavej Azii. Vetrisk, ketarež Jožinca za nás prijatkarski text, netreba popšavem žednego ukvadovania. Ale ven jo cevo jadnore jasne ugronjenje vetom, kak se křesťan ve svojem praktickém živenju rozeznává ved nekřesťana. Umenjenje za to jo, ako groni bavo na zahopenku, až křesťan jo nový člověk. Až jo se, ako ven groni, zeblak starého člověka z jeho zvucornosćami, Jolic wundernecini, groni Pavo, zaginio ven ve svejich šilnych navanosťach. Dopominam se, až som z vami, lube sapske přisłucharje, južo raz vetom povedal. Snaž na zachvadze rono toštego teksta. Až zachopio se živenje ako křesťan, se svetim dupjenim, to jasne pokažo. Stary człowiek podnurio se ve veže, ven zaginio, umrio, a nowy człowiek ustupi z vede. Woblacčo se togo nowego człowieka, kenž za Bogom jest verjene, ve wirnej pšaudosti a svetosti. Až jo se cerkvia južo velgin jisno rozsuživa symboliku toštogo sakramenta přesto vesvabiš, až dupi sešenske goletka a nic dohozčonych, jo snač byl zachopenk togo, až křesťany sveju víru víže veci v spolnenju vistych rituálu a medlenju, nežli v cevo praktickém živjenju. A za tož to živjenje dava nam Pavo petom v dalšnem cevo praktické kazni, abo lepi rady, pe ketarych jo křesťan živi ako nowy człowiek. Cuje vam cevo jadnore z jogo slovami kroniš. Togodla vedpovoščo tu ždu a grojnšo tu virnosť, kužde ze svojim bližim. Nas obtava ženca telko vždou a nepšaude v reklame, v medijach a hinč, až sme sami obgrozone se tomu přizamknuš, a se južo nepracujome vo pšaudosť. Dale groni Pavo, gnívajšo se, ale negryščo, nedajšo tomu svincoju dymkiš nad vašim gnívom. Tožta rada, možo napríklad v manželstve, a v živjenju familii byš velgin pomocna. Sam som to tak doživil. Dale groni Pavo cebo jadnore. Štož kšadnujo, ten nekšajn dale. Živaj pak vile veci a ukpaj nieco dobrego ze svojimi rukoma, aby mil davaš tym potrebnym. Nie dajšo žedne gnive grono z vaših ust ven hiš, ale ketarež dobrejo, potrebnemu stvarjenju, aby ono gnadu davo tym svišacim. Šikna gorkost a surovost a gniv a grakanje a sromošenje buš daloko ved vas, ze šikneju zvosču. Buš čo pak mjaze sobu přijazne a polne učobneje ljubosti. A vedajšo jaden tomu drugemu, rovno ako Bog vam jo vedal ve Kristusu. Ako južo kronjone, to ne treba ukvadovanja, ali sljedovanja, cinenja.

Za našu kermušnu muziku tyženja som vam žinca upytał Riedny Walcik, ten přižo ze slipenskich stron. Roža Šenkarjova se domyslio na te kermuše v jeje modych letach a na gospodlivosć vesenskich napšešivu cuzim rono v času kermušov. Jo, da šo se nam spominaš na to, až gospodlivosć šo jadno komu napšešivo jo něco kradu cvoviskego tyjucego a znaš se žinca přecesto zabydňo ve chvatku živinja ze všeknymi jego upominaniami a starostčimi, spívajú za vás teroniske glose.